0: případě nové známky s motivem Českého Krumlova?
1: Já jsem dostal tuhle zakázku loni na jaře a na základě toho, že už jsem jednu známku udělal,

0: čísla. To je takový trošku ošemetný. My budeme
1: tisíce
0: říkat,
1: určitě a
0: že
1: vyšší tisíce.
0: my máme udělané

kdybych měl dělat třeba ještě nějaké jiné věci, jo, tak další jako meta by se dalo říct jsou bankovky. Tak by tam samozřejmě by byl český Krumlov taky, jo, to je, o tom není pochybnosti, ale pro mě by bylo zajímavé,

můj starší brácha. Celý život jdeme vedle sebe, prostě občas nenavštěvujeme se nějak často, prostě, ale vídáme se, prostě měli jsme vedle sebe chatu, takže měli jsme k sobě blízko a strávili jsme spolu to dětství.

0: tak můj sport je o vytrvalosti hlavně. Jde o to, že běháme různé tratě na 20 až 160 kilometrů.
1: Tak vytrvalost, to je takový, dá se říct, celoživotní boj, si myslím.

Vesnice ho vždycky vyloučila ze svého středu, on musel odejít do pralesa, kde zpravidla umřel dřív teda. A přenášelo se to právě těma dle, že pojídali jako ty lidi. A to je to, co já vím právě z těch

školá na Hluboké je velmi úspěšná, co se týká kvality výuky, a je to vidět na tom, jak jsou úspěšní žáci základní školy,

Ke krmení kuřat zde využíváme kompletní krmnou směs, kterou vyrábí mateřská společnost zemědělské služby Dynín, akciová společnost. Tato krmná směs je optimalizována a obsahuje vlastně už vše, co kuřata

daleko jednodušší. Vymýšlí se to všechno, jak stárnou ty pacienti, jsou složitější, prostě tak nepřežijou velkou, těžkou operaci, tak se ta operace zjednoduší, udělá se jenom jeden bypass, třeba bez mimotělního oběhu a zbytek se dořeší.

naší první prostě pásku s těma na prvníma nahrávkama, který jsme udělali, poslala kurýrní cestou

0: A když prostě se vám srazí, tobě, když se srazí v tepně, ve stentu krev, tak to znamená infarkt.
1: Jasný.
0: Jo. A zase prostě komplikace, problémy, těžké řešení vlastně, takže se museli hodně antikoagulovat.

0: jsou z té generace, kteří KTO milovali. Ať se vám tady líbí, no. A moc mě těšilo, že jsem vás mohl zase vidět.
1: Mě taky těšilo a děkuju za pozvání a jsem rád, že jsme tady a že neprší a že je hezky.
0: Děkujem.

příběh jak z dobrodružného filmu, ale s dobrým koncem, protože to kardiocentrum tady vzniklo, ty ses pak stal ve 40 jeho ředitelem, slouží a slouží úžasně, protože ono už je to dneska kolik? Více jak 20 let?

těžký vytvořit kompozici, aby byla zajímavá. A samozřejmě tam musela být krumlovská věž, to, bez tý by to nebylo ono. Já jsem napřed zkoušel dělat kresby, kde ta věž není, ale to prostě